0: nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 16. července. Tento den roku 1746 se narodil Giuseppe Piazzi. Právě on objevil první asteroid. 16.7. ovšem roku 1872 se také narodil norský polární badatel Roald Amundsen. Roku 1952 přišel na svět v Egyptě bubeník kapely Police Stuart Copeland. O rok mladší je herec Mickey Rourke. Ročník 1978 je TJ, jeden z kapely 3T a synovec Michaela Jacksona. V roce 1935 byly v Oklahoma City v Americe instalovány první parkovací hodiny. Roku 1661 vydala Bank of Stockholm první bankovky v Evropě. 16. červencový den 1980 byl nominován Ronald Reagan republikány na funkci amerického prezidenta. V 88. seženil herec Michael J. Fox a shodou okolností také hokejista Wayne Gretzky. 16.7.1994 vystoupili v Los Angeles společně tři slavní tenoři Plácido Domingo, Luciano Pavarotti a José Carreras. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax. Relax Radio.
7: Relax Radio.

0: 6:01, dobré ráno.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Jestli bude počasí pohodové nebo bouřlivé, to se uvidí. Meteorologové říkají, že dnes bude polojasno až oblačno, ráno až zataženo, místně s deštěm, s přeháňkami, s menší pravděpodobností na některých místech i s bouřkami. Další lokální přeháňky, výjimečně i bouřky, se mohou vyskytnout ve čtvrtek dneska odpoledne. Nejvyšší odpolední teploty budou vysoké, 29 stupňů v Polabí až 31 stupňů Celsia. Pojďme si zaspívat hezky česky s Evou Farnou.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: názvem této písničky já si vzpomenu vždycky na humornou scénku Včera, dnes a zítra, nebo v sobotu v neděli, v sobotu večer a v neděli ráno Felixe Holcmana a Ivy Janžurový. Tak to doporučuju, pokud se chcete trošku zasmát, na YouTube se to dá někde sehnat. Yesterday, today, tomorrow je novinka na Rádiu Relax. Teď už David Guetta, přeju dobré ráno, 9 minut po 6. hodině.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: Srovnajme si, středorelaxační čas je přesně 6.30.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Počasí bude proměnlivé s místními lokálními bouřkami. Bude polojasno až oblačno, ráno až zataženo, lokálně právě s doznívajícím deštěm na některých místech s menší pravděpodobností místy bouřky. Další lokální přehánky, výjimečně bouřky, se mohou vyskytnout odpoledne, říkají meteorologové, pro čtvrtek 16. července. Nejvyšší odpolední teplota 29 a pokud se budete pohybovat v Polabí, tak tam by mělo být tepleji až 31 stupňů Celsia. Každý ráno jsme tady pro vás 24 hodin, non-stop, každý den. Každý ráno, už za chvilku, Činasky.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jedno hlášení máme zde sedmičky ve směru na Prahu mezi Brandýskem a Stehlčevsí, zhruba 11,5 km, dejte pozor, na silnici se pohybují nějací lidé.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Skupina Činasky je každý ráno na rádiu Relax. Každý ráno pro vás máme něco zajímavého. No a zítřejší páteční ráno bude určitě zajímavé díky hostovi, který zítra dorazí. Bude to zpěvačka a napoví písnička.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Odě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Čtvrtek 16. července, teď je přesně 7 hodin a 1 minuta.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
0: Časí. Zahrádky dostávají přesně to, co potřebují. Dnes bude polojasno až oblačno. Teď po ránu ještě místy déšť, přehánky a nebo i menší bouřky. Další lokální přehánky, výjimečně i bouřky, se mohou vyskytnout odpoledne při vyšších teplotách. Odpoledne dnes má být 29 stupňů Celsia, v Polabí až 31. Pokud se chystáte k řece, tak tady máme jeden tip. Jeďte k řece Rubikon. Kde je taková řeka a co to znamená překročit Rubikon, se dozvíte už za chvilku.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekář, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

On je písnička Richarda Krajča a skupiny Krištof a to je vlastně taková hranice. Rubikon je historická řeka, až pojedete do severní Itálie, tak ji můžete překročit, tak jak to v roce 49 před naším letopočtem udělal Julius Caesar. Protože v roce 49 před naším letopočtem řeka Rubikon tvořila přísně střeženou hranici mezi římskou provincií, předalpská Galie a samotnou Itálií. A právě když ji Julius Caesar překročil se svojí armádou, tak porušil tím římský zákon a to vedlo k obrovské občanské válce a z toho období pochází to rčení překročit Rubikon. Takže když uděláte zásadní nevratné rozhodnutí, za kterým už není cesta zpět, překročili jste tu řeku v severní Itálii. Pozor na to, až budete dneska něco překračovat.

7 hodin 19 a půl minuty přesně teď se vrátíme do 90. let s písničkou I Always Dream About You, ale mám tady pozdrav z roku 1993, který se váže k dnešnímu světovému dni. Dnes je totiž světový den hadů, takže doma pozdravujte vaši kobru, pohlaďte ji hezky na tom rozšíření, které má za hlavou. A o hadovi tady máme právě písničku z roku 1993, skupina Rap Master.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90 až do 21. července. Kaufland.

0: půl osmé právě teď.
1: Relax Radio.
0: A polojasno oblačno bude právě dnes. Ráno až zataženo místy s doznívajícím deštěm. Další lokální přehánky, výjimečně bouřky, se mohou vyskytnout odpoledne. Odpolední maxima budou okolo 29 stupňů, v Polaví ojediněle 31 stupňů. A na ke snídani a na krásný vstávání tady máme i písničku Avicii Wake Me Up právě teď.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v ulici Bělohorská v Praze, na Břevnově. Směrem ke Strahovu havarovalo osobní auto a je to docela úzká silnice, takže počítejte se zdržením.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Rada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Renát. Není to žádná výzva, jenom jsem si vzpomněl na písničku Jirky Schellingera a hlavně dnes, 16. července, je den čerstvého špenátu. Špenát já kombinuju třeba s vajíčky, že si dávám na vajíčka čerstvý špenátek na nějakou takovou tu smaženici. A zajímavá kombinace. A na kombinace jídel se ptáme na Facebooku Rádia Relax. Máme dotaz dnes. Jakou nejpodivnější kombinací jídla jste kdy jedli? Tak vzpomeňte a napište na Relax Radio.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 16. července. Tento den roku 1746 se narodil Giuseppe Piazzi. Právě on objevil první asteroid. 16.7. ovšem roku 1872 se také narodil norský polární badatel Roald Amundsen. Roku 1952 přišel na svět v Egyptě bubeník kapely Police Stuart Copeland. O rok mladší je herec Mickey Rourke. Ročník 1978 je TJ, jeden z kapely 3T a synovec Michaela Jacksona. V roce 1935 byly v Oklahoma City v Americe instalovány první parkovací hodiny. Roku 1661 vydala Bank of Stockholm první bankovky v Evropě. 16. červencový den 1980 byl nominován Ronald Reagan republikány na funkci amerického prezidenta. V 88. seženil herec Michael J. Fox a shodou okolností také hokejista Wayne Gretzky. 16. 7. 1994 vystoupili v Los Angeles společně tři slavní tenoři Plácido Domingo, Luciano Pavarotti a José Carreras.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.

0: Jakou nejpodivnější kombinací jídel jste jedli? Milan píše, mě bývalá manželka naplnila listové těsto paštikou. Snědl jsem, abych jí neurazil, ale fakt to není dobrý. Tak já zdravím Milana, pokud máte takovou nějakou kombinaci, pošlete zprávu na Facebook anebo 606 736 736.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Brčo připravuje zprávy na 8 hodinu, já mám pro vás dopravní info. Opatrně projíždějte trasou Unhošť-Jeneč, protože zhruba na půli cesty havarovalo osobní auto, které narazilo do stromu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin, čas na zprávy.
1: Městská policie Slaný udělala za poslední rok obrovský kus práce a tím zlepšila své kvality a v Rakovníku se bude rozšiřovat kamerový systém, aby se zabránilo černým skládkám. Hezké ráno s rádiem Relax.
2: Relax Radio.
1: U městské policie Slaný se za poslední rok udály zásadní reorganizační změny. Bylo potřeba posílit personální stavy a získat si novou důvěru u obyvatel Slaného. Pod vedením nového vedoucího městské policie se zásadně změnily podmínky, jako je pravidelný fyzický výcvik, přísnější nároky na výkon služby a také posílení stavu a dokonce i vrátil psovody do ulic. Cílem bylo nastavit disciplínu a profesionalitu, aby vše dobře fungovalo. V Rakovníku je každý rok rozšiřován městský kamerový dohledový systém. Město vybralo lokality pro nové kamerové body s cílem zamezit vzniku černých skládek, které vznikají v místech okolo sběrných nádob. Nově vzniknou 4 nové kamerové body, které budou instalovány na stávajících stožárech veřejného osvětlení, a to v lokalitě Na Spravedlnosti, Na Sekyře, Vrchlického náměstí a ulice Sadová. Realizace je plánovaná do konce července. Kontroly internetového prodeje odhalily nedostatky v 8 z 10 případů. Zjistila to Česká obchodní inspekce, jak říká její mluvčí František Kotrba.
3: My jsme v rámci kontrolní akce realizovali celkem 123 převážně cílených kontrol a porušení právních předpisů jsme zjistili v 97 kontrolách, což představuje prakticky 8 z 10 kontrol se zjištěním. Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvadného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
1: Objevovaly se i nekalé obchodní praktiky. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka. Od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Hasiči mají sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Loni v létě byli čeští hasiči na Peloponézu za 4 týdny 6x aktivováni k ostrému nasazení.
2: Sport.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Tel Avivu. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Zkušený reprezentant, který pomohl v roce 2019 českému týmu k 6. místu na mistrovství světa a představil se také před 5 lety na olympijských hrách v Tokiu, získal s Barcelonou před 3 lety španělský titul.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve středočeském kraji polojasno až oblačno. Další přehánky a bouřky budou dnes výjimečně odpoledne. Nejvyšší denní teploty budou 26 až 29 stupňů Celsia.
0: A Barčo, prozraď nám, jakou nejpodivnější kombinací jídla ty si někdy jedla. Takovou, tenhle ten dotaz máme na Facebooku Relax Radio. Posluchači píší.
1: No tak, jako já jsem si oblíbila, třeba je to pro někoho podivný, takovej ten kontrast chuti slaná sladká chuť. Ale teďko nedávno jsem měla asi nejpodivnější věc, moje kamarádka...
0: Takže si dáváš jako chipsy s čokoládou, jo, nebo?
1: No takhle úplně jako ne, jo, ale moje kamarádka...
0: Ne, chipsy polité nějakým Kinder Bueno, ne tím...
1: No jako třeba, jo, ale ne, kamarádka teďko dělala sekanou na grilu a že si jí dáme do housky a na to mi dala brambůrky, říká, zkus to je strašně dobrý, hele, ono to ale fakt dobrý bylo.
0: Bylo to dobrý, jo. Takže to je náš tip, to si dejte určitě. My si dáme v této hodině George Michaela a půjdeme na fotbal.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Ed Sheeran dospíval a já tady mám upozornění pro D4. Dejte pozor, pokud jedete směrem od letiště Dlouhá Lhota směrem na Prahu a blížíte se k 35. kilometru na D4. Ve směru na Prahu havarovalo osobní auto, které narazilo do svodidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Argentina se stala druhým finalistou mistrovství a čeká nás finálová bitva mezi Španělskem a Argentinou, která bude obhajovat titul z minulého šampionátu v Kataru. Semifinálové střetnutí mezi Argentinou a Anglií nabídlo fantastické drama nádherný fotbálek, který rozhodli až závěrečné minuty. Po bezbrankovém prvním poločase se jako první prosadili Angličané, ale po výsledku 2-1 postupuje Argentina. Fantastický obrat Argentiny v utkání s Anglií opět řídil jeden muž, a to Lionel Messi, který se dvěma dalšími asistencemi na turnaji podepsal pod touto důležitou otočkou v semifinálovém zápase mistrovství a společně se svými parťáky si zahraje o obhajobu té nejcennější fotbalové trofeje. V neděli čeká Argentinu nejdůležitější zápas, a to boj proti evropským šampionům ze Španělska. Bude se na co těšit. Jak tipujete, že finále nakonec dopadne? Favorizujete Španělsko nebo Argentinu? Španělsko bude hrát o druhé vítězství na mistrovství v historii. Argentina může turnaj ovládnout po čtvrté.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak, teď ta doprava. Jsou tady dvě dopravní informace. Upozornění zhruba do 10. máme na omezení dopravy mezi Unhoští a Jenčí, kde havarovalo osobní auto do stromu. A teď nově přišla také informace z Neratovic, kde havarovala dvě osobní auta. Na místě už by měla být hlídka policie v ulici Hraniční v Neratovicích.
0: Relax Radio. Neratovice 103,4 FM. 103,4 FM.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Mike Spirit, Celest Buckingham, 8.47. Koukám na Facebook, co, jaké kombinace jídla jste si dali. Nejzajímavější kombinace Miloslava. Meloun s česnekovým dipem. Meloun s česnekovým dipem. Já měl, nebo často jsem si dával, teď v poslední době ne, ale meloun s jogurtem, s bílým jogurtem, a je to super. Je to perfektní, jsou to dvě zajímavé chutě. Lenka, ahoj, mě se doma diví, že jím chleba s máslem a jablko, a to je taková dobrota. Vyzkoušejte, vyzkouším. Honza tady píše, Jan, polévku z vrány s rýží. A nebo Pavel, tak já jedl chleba se sádlem a cibulí, jo, tak to bych si dal. To už jsem taky dlouho neměl. Chleba se sádlem a cibulí, ale ono to pokračuje. Já jedl chleba se sádlem s cibulí, politý žloutkem s magy a pepřem. A radí Pavel, vyzkoušejte, je to dobrý.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě havarovaná auta jsou právě teď v ulici Karlovarská v Praze na příjezdu od Karlovarky ve směru do centra od D6. V ulici Karlovarská počítejte se zdržením.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Přesně teď je 9:00.
1: Krajská hygienická stanice provádí kontroly na dětských táborech, které jsou v plném proudu, a v Neratovicích proběhne taktické cvičení a prověřování složek integrovaného záchranného systému. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Ve Středočeském kraji bylo ohlášeno 236 dětských táborů s účastí 20 tisíců dětí. Hygienici provedli 43 kontrol, při kterých byly zjištěny pouze dva nedostatky. Jeden z nich se vyřešil domluvou a na ten druhý dostala krajská hygienická stanice podnět na průběh letní dětské rekreace, který je momentálně v řešení. Dosud probíhají letní tábory bez epidemiologických onemocnění. Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Středočeského kraje v Neratovicích proběhne 23. července. Cvičení má za cíl prověřit, jak jsou záchranné složky připraveny na nečekanou událost s velkým počtem zraněných a jak v krizové situaci dokážou spolupracovat. Cvičení se budou účastnit hasiči, policisté, zdravotníci a jejich technika. Mluvčí Barbora Walterová nám prozradí, jakou zábavu najdou děti i dospělí v přírodě Neratovic.
3: V Neratovicích myslí na sportovní aktivity a rozvoj dětí. Už 5 let mohou obyvatelé Neratovic využívat lesní naučnou tělocvičnu v lesíku Skala. 6 akátových cvičebních prvků propojuje pohyb, poznávání přírody i zábavu. Na jednotlivých stanovištích najdete QR kódy s přírodovědnými kvízy a tipy na jednoduché cviky pro děti i dospělé.
1: V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou v pátek stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami.
2: Sport.
1: Na Tour de France dnes pokračuje 12. etapa. Ve žlutém trikotu zůstává Slovinec Tadej Pogačar, který si dál drží vedení průběžného pořadí. Dnešní trasa by měla nejvíce nahrávat sprinterům.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Ve středních Čechách dnes převládne polojasno až oblačno. Teploty se odpoledne dostanou až na 29 stupňů. Odpoledne a večer se mohou objevit dešťové přehánky nebo bouřky, a to hlavně na západě a severu kraje.
0: 29 stupňů, to už je horko i na člověka. Ty máš pejsky, ty jsi pejskařka.
1: Ano.
0: Jak to zvládají tví pejskové? Sprchuješ je vodou nebo koupou se?
1: No, tak ani jeden nemá rád vodu, takže to bohužel u nás neklapne.
0: Takže až bude pršet odpoledne, tak se jim to nebude líbit?
1: No tak to se jim vůbec nebude líbit.
0: A bouřka?
1: No, bouřku taky moc nemusí, no.
0: Tak je dáváš dovnitř?
1: No, tak snažím se, ale Drago ten domov moc nedává, jak je mu horko, ale bouřky se bojí, takže musí si vybrat.
0: A ta druhá pejska?
1: No, tak ta je schovaná v peřině.
0: Jo, v peřině.
1: No.
0: To je naše pejskařka v peřině. A tohle to je Whitney Houston. Za chvilku Honza Ladra.
5: Relax Radio.
2: Dan Adam. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
6: Mondays

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Hezké čtvrteční dopoledne s datem 16. července, tohle byl Marek Ztracený, stále věřím na relaxu. Tak kdo včera koukal na fotbal? Pokud je vaše odpověď teď ano, tak pozor, věci došly k závěru, že to nemusí být úplně zdravé. Podle lékařů vás tahle vášeň může dohnat dokonce i do nemocnice, a to na kardiologickou ambulanci. Zapálení sledující mají totiž až dvojnásobnou srdeční frekvenci, která je srovnatelná s náročnější fyzickou aktivitou. A kromě zvýšené srdeční frekvence poukazuje i na rapidní zvýšení krevního tlaku. Dokonce během těch velkých hodně sportovních zápasů bývá v nemocnicích rušněji než obvykle. Tak pozor na to fandění u televize.
1: Relax, největší hity 90.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
4: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dopolední provoz na dálnicích. D1 na 5. kilometru ve směru na Brno. Pozor, je tam dopravní nehoda. Na D1 ještě zůstaneme, tentokrát ale 96. kilometr, opět ve směru na Brno. Pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. A ještě D7, připomínáme dopravní nehodu na 38. kilometru ve směru na Chomutov. Skončilo osobní auto ve svodidlech, tak s tím taky počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Česká muzika na relaxu, Adam Mišík, tak pojď, tak schválně, relaxáci. Kdy jste naposledy úplně vypnuli mobilní telefon? Ne přepnuli na tichý režim, ale opravdu ho vypnuli. Dnes je to naše dopolední téma, možná vás překvapí, že podle evropských průzkumů více než 40% lidí svůj telefon nevypne ani jednou za měsíc. A skoro každý pátý přiznal, že si nepamatuje, kdy byl mobil naposledy opravdu vypnutý. Přitom se doporučuje telefon občas restartovat nejen kvůli výkonu, ale hlavně kvůli nám samotným. Vypnutý mobil totiž znamená i vypnuté notifikace, pracovní e-maily a nekonečné scrollování na sociálních sítích. A teď je na to, myslím si, takhle během prázdnin vhodná doba, pokud jste třeba na dovolené, nebo třeba jedete s rodinou na nějaký rodinný výlet, tak vypněte ten mobilní telefon. 606-736-736, pokud ten mobil máte ještě v tuhle chvíli zapnutý, tak nám klidně do studia napište, jestli dokážete i během dovolené úplně vypnout mobilní telefon.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu přesně 10. hodina, na Relaxu začínají zprávy, slovo si bere Barča.
1: Na Ohři bude v budoucnu druhá největší přehrada, která bude účelová, a v Rakovníku se vyhlásilo řízení zakázky na údržbu zeleně. Hezké dopoledne vám přeje Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: Na řece Ohři by měla v budoucnu vyrůst druhá největší přehrada v Česku. Vodní nádrž u Kryr na Lounsku má pomoci hlavně se zásobami pitné vody a ochranou před suchem. Realizace bude stát miliardy korun. Stavba je zatím na začátku příprav. Rada města Rakovník rozhodla zahájit nadlimitní otevřené řízení na výběr zakázky údržba městské zeleně. Na základě zkušeností je zakázka rozdělena na dvě samostatné části. První část je sekání a hrabání veškerých ploch ve městě a druhá část je nazvána jako ostatní a tam jsou veškeré zbylé pravidelné činnosti, jako je řez všech živých plotů, některé keřové skupiny, péče o letničky, dvouletky, trvalky, včetně zálivek, a to i zálivek stromů. V Neratovicích skončila proměna letního koupaliště.
3: Jeho kompletní obnova je po 7 letech u konce. Posledním krokem byla oprava dětského brouzdaliště. Navázala na předchozí opravu hlavního bazénu i bazénu pro neplavce. Areál tak teď bude sloužit mnoho let. Z Neratovic pro Radio Relax, mluvčí města, Barbora Walterová.
1: Na motoristy bude mít nehoda jejich poslance Filipa Turka negativní vliv. Vládní koalice tvořená ANO, SPD a motoristy ale vydrží, míní politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.
2: Sport.
1: Česká tenistka Sara Bejlek pokračuje na turnaji v Aténách. Po úspěšném vstupu do soutěže postoupila mezi nejlepší hráčky turnaje a bojuje o další cenné vítězství.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách je dnes většinou polojasno až oblačno. Teploty se odpoledne vyšplhají na 26 až 28 stupňů Celsia. Foukat bude slabý až mírný vítr a srážky se očekávají jen ojediněle.
0: Zprávy jsou za námi a připomenu dnešní téma, to je, jestli dokážete aspoň během prázdnin vypnout mobilní telefon. Barčo, ty si, je to 14 dní zpátky, vyrazila na velký čundr.
1: Ano.
0: Vzala si obrovský batoh se ségrou, je to tak, vy jste ho nakupovali,
1: pravda?
0: Společně. Zdravíme mimochodem Marušku, ona nás možná třeba poslouchá.
1: Je v práci, já jsem jí říkala, že dneska tady bude její oblíbenec, tím myslím tebe.
0: Já jsem myslela Aleše.
1: Ne, tebe. A Maruška říkala, no ale já jsem v té práci a jakože bych si dala ty sluchátka do uší, když paní tam budu dělat nehty. Nevím, říkám Maruško, zařiď si to, musíš nás poslouchat.
0: Se líbí, jak jsme od toho telefonu odbočili k Marušce. Tak v rychlosti teda, dokážeš vypnout ten mobil?
1: Určitě.
0: Fakt?
1: A přesně jak jsi zmínil ten čundr, tak jako víceméně tam nebyl signál, jo. Takže já fakt 3 dny byla mimo a strašně se mi ulevilo, tak jsem se jako vyčistila, je to bomba.
0: Tak to zkuste taky, relaxáci. A pokud nám napíšete, jestli to dokážete, budem za to rádi. 666-736-736 a za chvilku Sigela a James Herter.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.
3: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku.

10 hodin, 9 minut k tomu posloucháte Relax a kolegyně Barča to zvládla. A co? Dokáže vypnout mobilní telefon. Dokážete to i vy, relaxáci, když je teď období dovolených. Měli byste, průměrný člověk se na telefon podívá více než 90krát denně. U mladších lidí to bývá klidně i přes 150 kontrol. A vědci zjistili, že už samotná přítomnost mobilního telefonu třeba na stole zhoršuje soustředění. Nemusí ani zvonit. Psychologové proto doporučují takzvaný digitální detox, o tom už jsme asi všichni jednou slyšeli. Stačí pár hodin bez telefonu a podle studií se snižuje stres i pocit zahlcení. A Barča to potvrdila, že si krásně takhle během prázdnin vyčistila, jak byla v přírodě, bez mobilního telefonu hlavu. Tak to zkuste taky.

YouTube. Myslím si, že pohodová muzika teď ovládá Eter Rádia Relax. Doufám, že vám to v práci takhle ve čtvrtek dopoledne utíká s datem 16. července. No a 23. mistrovství světa ve fotbale míří do svého finále. Španělsko uspělo ve svém semifinálovém utkání proti Francii 2-0 a v zápase o zlato vyzve obhájce titulu z Argentiny, kteří v druhém semifinále uspěli ve střetu s Anglií 2-1. Španělsko bude hrát o druhé vítězství na mistrovství v historii. Argentina může turnaj ovládnout po čtvrté. Ale to všechno bude až o víkendu. Teď si dáme od fotbalu takový menší odpočinek. Když ale na celé mistrovství tak trošku zavzpomínáme na ty předchozí zápasy, tak 16. června padl rekord, a to v návštěvnosti během jediného dne. 4 zápasy navštívilo dohromady 281 223 diváků, což je nejvíc v historii mistrovství světa za jeden hrací den.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
1: Letní noci

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: relaxu. Víkend se nám blíží, tak pojďme na kulturní pozvánky, abyste o víkendu mohli vyrazit. Už takhle v pátek 17. července o 20 hodin mám pro vás pozvánku na koncert legendární kapely Brutus. Tento koncert proběhne v Přírodním divadle Doxy u Kladna. Vstupenky zakoupíte na místě. Pak mám tady pozvánku na sobotu. Žatecký food festival proběhne v sobotu 18. července od 10 do 20 hodin. Žatec náměstí Svobody, tam se festival bude konat. A těšit se můžete na tradiční, ale i netradiční gastronomii. Spoustu specialit a na děti čeká skákat hrad a taky trampolína.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: pokračovat v rámci dnešního dopoledního téma, jestli dokážete vypnout mobilní telefon. Existuje zajímavý experiment, když si lidé při jídle odloží telefon mimo dosah, hodnotí společně strávený čas u stolu jako příjemnější. A pokud mobil zůstane na stole, lidé se častěji rozptilují, méně si pak povídají a jídlo si ani tolik neužijí. Možná proto platí jednoduché pravidlo, nejdřív oběd, nebo nejdřív večeře a pak až Instagram. Dokážete mobil během letní dovolené vypnout úplně, nejenom tedy u oběda, u večeře? Pojďme na vaše SMSky, které dorazily do studia. Na dovolené jsem ho vypnula na 2 dny. Nejdřív trošku panika, pak ale úplná pohoda. Lenka z Berouna. Další SMSka. V kempu jsme neměli signál nejlepší 3 dny letošního léta, napsala Verča. A jak to máte vy? Stále můžete psát na 606 736 736. Od nás něco letního. Tady jsou Bonnie M a Sunny.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: navazuji. Další řada Superstar nás čeká na podzim na obrazovkách. Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Vzpomenete si ještě vůbec, kdo vyhrál tu první? Já právě, že jenom na tu první řadu. A je to tahle dáma. Hříšná těla, křídla motý. Ale jasný, že další generace si v tom zase najdou ty své hvězdy. No a za chvilku ta naše zprávařská hvězda na relaxu. Barča a poslední dopolední zprávy.
1: Relax Radio.
2: Léto s relaxem.
1: Léto s relaxem.

0: Na minutu i na sekundu přesně právě teď 11.00, slovo si bere Barča.
1: Modernizace železniční trati mezi Kladnem a Prahou postupně pokračují a na Mělnicku se pokračuje na opravách silnic, které budou brzy hotové. Hezké čtvrteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Ve středočeském kraji pokračuje jeden z největších dopravních projektů posledních let. Modernizace železniční trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem má přinést rychlejší a pohodlnější spojení pro cestující. Součástí úprav bude hlavně zvýšení kapacity spojů. Práce na klíčových úsecích postupně pokračují. Na Mělnicku pokračují práce na opravě silnic mezi Želízy a hranicí středočeského kraje. Oprava téměř 11-kilometrového úseku má zlepšit stav vozovky i bezpečnosti řidičů. Hotový úsek by měl být dle předpokladu uveden do provozu letos v srpnu. Dana Šalomunová, mluvčí krajské hygienické stanice středočeského kraje, nám řekne, jak obstály kontroly na dětských táborech.
3: Ve středních Čechách máme dosud ohlášeno 236 dětských letních rekreací s účastí 20 318 dětí. Na dětských táborech jsme dosud provedli 43 kontrol. Při nich byly zjištěny dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, konkrétně na ošetřovně chybělo umyvadlo a ve stravování dětí. Za zjištěné nedostatky jsme pak v této chvíli uložili jednu domluvu. Obdrželi jsme také jeden podnět, který je v řešení. Dosud jsme nezaznamenali výskyt infekčního onemocnění ani žádnou mimořádnou situaci.
1: Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Herbenově ulici v Praze 10, kam policisté vyjeli po oznámení včera dopoledne. Následně zjistili, že s největší pravděpodobností jde o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu jejího o 4 roky staršího bývalého příbuzného. Nikomu tedy nehrozí už žádné další nebezpečí, uvedla policie.
2: Sport.
1: Český tenis slaví obrovský úspěch. Linda Nosková vyhrála Wimbledon a ve finále porazila krajankou Karolínu Muchovou. 21-letá hráčka získala svůj grandslamový titul a navázala na úspěchy českých šampionek na londýnské trávě.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Odpoledne bude ve středních Čechách převážně polojasno až oblačno, teploty kolem 22 až 26 stupňů. Večer bude oblačnosti přibývat, srážky se ale neočekávají. Teploty večer klesnou na 21 až 19 stupňů Celsia.
0: Takové byly další dopolední zprávy a nabídnu muziku George Ezra. To je pro milovníky zelených travnatých ploch, to já doma nemám.
1: Já taky ne.
0: Takže zdravíme, pokud si sekáte třeba vaší zahrádku.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Tak ještě jednou dneska mobilní telefony, jestli dokážete během letních prázdnin, když jedete třeba s rodinou na dovolenou, nebo i třeba na nějaký menší jednodenní výlet, jestli dokážete ten mobilní telefon úplně vypnout. Já mám tady pár zajímavých čísel. Průměrný člověk stráví na telefonu kolem 4 hodin denně. Za rok to představuje zhruba 60 dní čistého času a během života, bohužel, jsou to celé roky. Když to člověk slyší, možná stojí za to dát si dnes večer malou pauzu.

0: find me. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, pozor si dejte, aktuálně na silnici číslo 7 u obce Kvílice před Třebízí je dopravní nehoda, osobní auto nabouralo do dopravního značení. Průjezdné to je, ale se zvýšenou opatrností.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
3: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice. D8 mezi 50. a 55. kilometrem směru na Ústí nad Labem. Je tam pozor, předmět na vozovce, leží tam nějaká bedna v levém jízdním pruhu, tak zpomalte. Zdržíte se na D1 od 66. kilometru až po 45. ve směru na Prahu. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen, čekejte tedy zdržení. No a zdržení aktuálně na D5 ve směru na Prahu od 9. až po 6. kilometr je dlouhá kolona, hlavně náklad vozidel, tak pevné nervy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cesta. Relax Radio. Dear God.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Už tam budem?
3: Přestaň. Štíhá mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Někdo už se chystá na čtvrteční oběd a já mám pro vás tuhle chvíli dvě pozvánky. Ne sice na oběd, ale na naše vysílání, a to páteční. V pátek, tedy zítra, 17.7. ráno, bude naším hostem zpěvačka Heidi Janků. S Danem si budou povídat o prázdninách, taky dovolených, ale taky i o pejscích. No a hlavně vám představí novou písničku Milé ženy. A ta druhá pozvánka, tak ta je taky na pátek, zároveň i sobotu, abyste viděli, kam můžete třeba s přáteli vyrazit tančit.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Před 11. hodinou ve vysílání Rádia Relax královna popu Madonna. A královnou popu je Madonna rozhodně zaslouženě. Je nejprodávanější solovou zpěvačkou všech dob po světě, prodala přes 400 milionů nahrávek a zajímavé je, že hity měla v žebříčcích během pěti různých desetiletí. Když se Madonna v roce 1978 přestěhovala do New Yorku a měla u sebe jen pár desítek dolarů, dnes patří mezi nejúspěšnější a řekl bych asi nejbohatší hudební umělkyně světa. A takže tohle berme jako takový důkaz, že někdy opravdu stačí jeden kufr, ale hlavně velké sny.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Fajn. Právě teď pravé poledne 12:00.
1: Kladenská průmyslová škola projde modernizací klíčových prostor pro výuku i odborné předměty a v Lounech se otevřel parčík upramené Luna po revitalizaci za 10 milionů korun. Krásné poledne vám přeje Honza a Bára.
2: Relax Radio.
1: Kladenská střední průmyslová škola projde modernizací za téměř 11,5 milionu korun. Obnovou projdou odborné učebny, laboratoře i školní dílny. Součástí úprav bude zajištění bezbariérového přístupu. Investice má studentům nabídnout modernější zázemí a lepší přípravu pro technické obory. Práce by měly být dokončeny v příštím roce. V Lounech se lidem znovu otevřel obnovený parčík upramené Luna. Město proměnilo zanedbaný prostor v odpočinkovou zónu s novou zelení, altánem a místy k posezení. Úpravy mají z parčíku vytvořit příjemné místo pro obyvatele i návštěvníky s výhledem na České středohoří. Obnova vyšla na zhruba 10 milionů korun. Mluvčí města Mělník Zuzana Benišková nám řekne o uzavírce v Bezručově ulici.
3: Na 3,5 týdne uzavřela část Bezručově ulice na Mělníku. Důvodem je napojení na vodovod a kanalizaci nových bytových domů zahrady Mělník, které se v této lokalitě staví. Řidiči musí jet objížďkou, která je dlouhá 2,5 kilometru. Uzavírka neplatí pro autobusy, PIT a záchrannou službu.
1: Prachové znečištění v Evropě roste a může stále výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší i zdraví obyvatel. Vyplývá to z mezinárodní studie publikované v časopise Nature, na níž se podíleli i vědci z Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky.
2: Sport.
1: Kajakář Josef Dostal přidal další úspěch do letošní sezóny. Na světovém poháru v kanadském Montrealu vybojoval stříbrnou medaili v závodě na 500 metrů.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Odpoledne nás čeká ve středních Čechách převážně polojasno. Nejvyšší teploty budou až 27 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti přibývat. V noci bude většinou oblačno až polojasno, mohou se objevit i přehánky. Nejnižší noční teploty budou 17 až 15 stupňů Celsia.
0: Marču, děkujeme za polední zprávy a nabídnu muziku 90ková věc. Čamba bamba. To bude chutnat oběd, co?
1: Už se na něj těším.
0: Tak vám všem přejeme dobrou chuť k čtvrtečnímu obědu.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Tak ještě jednou dobrou chuť ke čtvrtečnímu obědu a pojďme vám ukázat, co byste mohli dělat o víkendu. Mám tady dvě pozvánky, kam vyrazit. Co takhle koncert legendární kapely Brutus. Ten proběhne v pátek 17. července o 20 hodin v Přírodním divadle Doxy u Kladna. Vstupenky zakoupíte na místě. A pak máme pozvánku na Žatecký food festival. Ten proběhne v sobotu 18. července od 10 do 20 hodin. Žatec, náměstí Svobody, a těšit se můžete na tradiční i netradiční gastronomii, taky spoustu specialit, a na děti čeká skákací hrad a taky trampolína.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Dáš se vrak, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Relax. Relax Radio.
11: Relax Radio.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. července. Tento den roku 1746 se narodil Giuseppe Piazzi. Právě on objevil první asteroid. 16.7. ovšem roku 1872 se také narodil norský polární badatel Roald Amundsen. Roku 1952 přišel na svět v Egyptě bubeník kapely Police Stuart Copeland. O rok mladší je herec Mickey Rourke. Ročník 1978 je TJ, jeden z kapely 3T a synovec Michaela Jacksona. V roce 1935 byly v Oklahoma City v Americe instalovány první parkovací hodiny. Roku 1661 vydala Bank of Stockholm první bankovky v Evropě. 16. červencový den 1980 byl nominován Ronald Reagan republikány na funkci amerického prezidenta. V 88. seženil herec Michael J. Fox a shodou okolností také hokejista Wayne Gretzky. 16.7.1994 vystoupili v Los Angeles společně tři slavní tenoři Plácido Domingo, Luciano Pavarotti a José Carreras. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na studiových hodinách máme 13. hodinu, jsou před námi další zprávy, Bára už je ve studiu, tak jdem na to.
1: Městská policie Kladno v noci vypátrala dvě hledané dívky a v Rakovníku se bude rozšiřovat kamerový systém, aby se zabránilo černým skládkám. U dalších zpráv vás vítá Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Dnes v noci vypátrali strážníci městské policie Kladno dvě mladistvé dívky, které byly hledané. K dopadení dívek napomohl městský kamerový dohledový systém a všímavý muž, který volal na linku 156. Obě dívky utekly z dětského domova. Po následném zadržení městskou policií Kladno byly převezeny na oddělení policie České republiky k dalším úkonům. V Rakovníku je každý rok rozšiřován městský kamerový dohledový systém. Město vybralo lokality pro nové kamerové body s cílem zamezit vzniku černých skládek, které vznikají v místech okolo sběrných nádob. Nově vzniknou 4 nové kamerové body, které budou instalovány na stávajících stožárech veřejného osvětlení, a to v lokalitě Na Spravedlnosti, Na Sekyře, Vrchlického náměstí a ulice Sadová. Realizace je plánovaná do konce července. Mluvčí Barbora Walterová nám prozradí, jakou zábavu najdou děti i dospělí v přírodě Neratovic.
3: V Neratovicích myslí na sportovní aktivity a rozvoj dětí. Už 5 let mohou obyvatelé Neratovic využívat lesní naučnou tělocvičnu v lesíku Skala. 6 akátových cvičebních prvků propojuje pohyb, poznávání přírody i zábavu. Na jednotlivých stanovištích najdete QR kódy s přírodovědnými kvízy a tipy na jednoduché cviky pro děti i dospělé.
1: Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Bude jich o 100 víc.
2: Sport.
1: Kapitán argentinských fotbalistů Lionel Messi po vítězném semifinále mistrovství světa zdůraznil, jak důležitý je pro něj i celou zemi triumf právě nad Anglií. Jeho Američané v závěru otočili vypjatý duel a po výhře 2-1 stále mohou obhájit titul.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Aktuálně máme na Kladně 24 stupňů. V noci bude většinou oblačno, místy s možností slabých srážek. Nejnižší teploty budou 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra ráno bude oblačno až polojasno s teplotami 16 až 18 stupňů. Dopoledne se postupně vyjasní a teploty vystoupají až k 25 stupňům Celsia.
0: Já vím, že jsme se, Barčo, o fotbale hodně bavili, že ty seš faninka, že jo, dalo by se říct tak trošičku.
6: No
0: jako
6: to teda nejsem.
0: Vůbec nejsi žádná?
6: Ne, protože já jsem kdysi chodila s jedním fotbalistou a prostě od té doby ten fotbal teda nemám ráda.
0: Co se tady všechno nedovíme ze soukromí našich kolegů a kolegyň, no. Každopádně, ale vrcholná akce jako je mistrovství světa, to už jako trošku stojí za pozornost, ne? A teď a jo, už se no. To chýlí do finále, tak jako sválně, jako fakt si neviděla ani kousek žádného zápasu?
6: Ale to víš, že jsem viděla kousek zápasu.
0: A? Čekám názor.
6: Jako dobrý, no, ale prostě ten hokej je lepší.
0: No tak je to jasný, takže příští oběť Báry bude hokejista. Jinak tohle je nabídka muziky do další hodky, je to spíš na nějakou dance party, Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, ale tak bude i spousta jiný muziky. Máme 3 minuty po 13. Přeju vám hezké čtvrteční odpoledne.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

10 minut po 13. hodině odpolední vám přeju hezké čtvrteční odpoledne, venku je pařák. Blbý je, že na víkend se to prej bude horšit. No, nechci předbíhat, třeba se to ještě změní. Každopádně za námi je jedno z překvapení včerejší relaxády. Tuším, že ta předtím, tak tahle ta skladba, od kterou je podepsán Slávek Fam a Poli Garant, byla v novinkách. Tak jsem si tak jako říkal, jestli se dostane do té desítky, myslel jsem si, že to bude mít hodně těžký. A pozor, jediná ze 4 novinek se narvala do té desítky, to znamená, teď je na postupu aktuálně na 9. místě. Pokud byste chtěli hlasovat a popostrčit i ty ostatní, tak můžete na www.radio-relax.cz, protože relaxáda závisí jenom na vás.

0: Express Radio. Fotbalový šampionát.
1: Už jenom pár dní uslyšíte od nás pravidelné zpravodajství z fotbalového šampionátu ve fotbale, ale blížíme se pomalinku listě do finále. Včera, kdo jste se díval, tak jste museli zaplakat hořce stejně jako já. Výjimečně jsem se taky díval, jo. Angličani jako na začátku chtěli hodně ukončit těch 60 let, kdy byli vlastně bez titulu a bez jakýkoliv šancí a tak dále. A chtěli získat svůj první titul od roku 1966, to se ani pomalu nezdá. Semifinále s Argentinou navíc měli výborně rozehraný, ale všichni jste to viděli, po vedoucím gólu spáchali takovýto, jak oni to nazvali, taktické harakiri. Messi a spol. Je potom totálně rozebrali, utkání dvěma góly otočili, ještě to mělo nějaký dohry po zápase, ale to je jedno. Každopádně v podání Albionu to byl defenzivní extrém a vypovídají o tom všechny statistiky. Třeba tato se mi docela jako, ne že líbí, ale docela mě jako zarazila. Ten včerejší duel byl vlastně prvním v historii mistrovství světa, ve kterém se v úvodních 30 minutách ani jednou, nebo nebyla ani jednou zaznamenána střela na branku. To je prostě hrozný. No a jak to bude dál? O třetí místo se hraje v sobotu od 11 večer, tedy od 23 hodin, Francie, Anglie. No a pak to velké finále, to bude v neděli 19. července, Španělsko, Argentina, jako... Budu se dívat, fakt že jo. Kdybyste třeba vy chtěli vidět naživo všech 104 zápasů, tak byste strávili u fotbalu více než 9300 minut, což je přes 155 hodin čistého času, to snad ani nikdo nemohl dát. No a jenom taková jako informace, díky rozšíření toho turnaje, protože letos to bylo fakt jako hodně velký, se na světové scéně představili země, které si dřív mohli o mistrovství světa v podstatě jenom zdát. Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, anebo Curaçao.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Listen, my good friend.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Be Free a Night Fever, velikánský hit od kapely Bee Gees. Máme 6 minut po půl druhé. Teďka aktuálně asi většina z vás je v pracovním procesu a některé z vás, neříkám, že všechny, ale některé z vás, předpokládám, že asi víc to ženské pokolení, potom až se vrátí domů, tak čeká další vlna, to znamená druhé kolo domácích prací a tak dále. A právě o tom je to dneska u nás na Facebooku, protože myslím si, že každý má nějakou domácí práci, kterou úplně nesnáší. Mám ji taky. Na Facebook jsem to i napsal, přesně jsem napsal, jaký styl a jaký důvod mám k tomu, abych ji nesnášel, ale myslím si, že přidat se k tomu můžete třeba i vy. Mrkněte na Facebook Rádia Relax a zkuste napsat, co vám vadí.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pomalinku, ale jistě se blížíme ke 14. hodině, ale ještě než se dostaneme ke zprávám, tak tady mám jednu takovou zajímavou informaci. Tak nějak trošku to souvisí s tou muzikou, kterou teďka hrajeme, Tayo Cruz a Florida Hangover. Napadlo mě, co by tak jako asi říkali mimozemské civilizace, kdyby se k ním dostala právě tahle muzika, nebo jakákoliv jiná současná, jestli by se jim líbila, nebo co by si o nás myslela a tak dále. Asi si říkáte, jako, jak je možný na takovýhle věci jako vůbec přemýšlet. Je to proto, že jsem se dostal k informaci, jako já ji samozřejmě věděl, ale málo kdy si člověk nějak jako uvědomí cíleně. V roce 77 vypustila NASA do vesmíru sondy Voyager 1 a Voyager 2. Na jejich palubě byla zlatá gramofonová deska, tak to jste asi viděli a slyšeli. A na ní mimo jiné byly i ukázky hudby, které byly určený případným mimozemským civilizacím. Takže mě samozřejmě zajímalo, cože tam bylo, cože si tam ty kluci ufonský můžou pustit. Tak je tam Bach, je tam určitě Beethoven, můžou si poslechnout i Stravinského, lidovou hudbu z Azerbajdžánu, taky japonské melodie a nebo domorodé písně. A v finále od Chucka Berryho je tam skladba Johnny B. Goode. Tak tohle to všechno je na desce, kterou si v podstatě mimozemské civilizace, pokud se k té desce dostanou, můžou pustit. Docela slušná prezentace naší zeměkoule.
1: Relax Radio.

0: A jsme zase na konci hodiny, 14 je právě teď, Barunka už je ve studiu, jdeme na zprávy.
1: V Berouně se pokračuje v opravách ulic po etapách a městská policie Slaný udělala za poslední rok obrovský kus práce a tím zlepšila své kvality. Vítáme vás u dalších čtvrtečních zpráv.
2: Relax Radio.
1: V Berouně pokračují letní práce na opravách ulic Na Hrázi a pod Haldou. Rekonstrukce postupuje podle harmonogramu a do konce července má být dokončen první úsek mezi ulicemi Lužní a v Dolině. Úpravy mají zlepšit bezpečnost chodců i cyklistů a sklidnit dopravu v okolí Berounky. Během prázdnin musí řidiči počítat s omezením. U městské policie Slaný se za poslední rok udály zásadní reorganizační změny. Bylo potřeba posílit personální stavy a získat si novou důvěru u obyvatel Slaného. Pod vedením nového vedoucího městské policie se zásadně změnily podmínky, jako je pravidelný fyzický výcvik, přísnější nároky na výkon služby a také posílení stavu a dokonce i vrátil psovody do ulic. Cílem bylo nastavit disciplínu a profesionalitu, aby vše dobře fungovalo. V Neratovicích skončila proměna letního koupaliště.
3: Jeho kompletní obnova je po 7 letech u konce. Posledním krokem byla oprava dětského brouzdaliště. Navázala na předchozí opravu hlavního bazénu i bazénu pro neplavce. Areál tak teď bude sloužit mnoho let. Z Neratovic pro Radio Relax, mluvčí města, Barbora Walterová.
1: Peking oznámil, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čínská diplomacie zároveň kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům a tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking takový přístup odmítá a čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Zítra ráno bude převážně polojasno, dopoledne budou přibývat slunečné paprsky, odpoledne čekáme většinou polojasnou oblohu s teplotami 25 až 27 stupňů Celsia. Večer bude oblačnost ubývat.
0: Otázka je víc než jednoduchá. Ten fotbal těch minulých hodin se moc jako neseděl, tak jako vrátím se k takové té typické ženské činnosti, jako jsou ty domácí práce. Je nějaká, která ti jako vyloženě vadí? Já navazuju teďka na náš radiový Facebook, kde se na to samý tam taky.
1: No, vadí, nevadí, já bych třeba nikdy nežehlila. Jo, já to nesnáším, takže já nemám doma ani žehličku.
0: Dobře, to znamená, tak máš sušičku hodně výkonnou.
1: Mám.
0: A jak jsi mi to tady vysvětlovala, takže umíš skládat prádlo tak, že v podstatě to nepotřebuje ani vyžehlit.
1: Ano,
0: jo?
1: To jsem se naučila. Je to lepší.
0: Je to, no, tak pro tebe rozhodně, jo. Nicméně třeba taková košile, jako chlapská, jo.
1: No jo, jenomže jsme strašně vepředu, takže jsou takový spreje, fakt. A funguje to, mám to ověřený. Tím tu košili jako nastříkáš a ono se to narovná.
0: Říká se tomu bezbarvej lak, viď? Mi to jasně. Tak jo, jdeme na další muziku. Německá dvojka Le Farben, spolu s nimi You Not Us a Please Tell Rosie v čase mezi 14. a 15. hodinou. Doufám, že vám přinesou dobrou náladu, stejně jako tyhle ty zprávy.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

12 minut po 14. hodině, to bylo rádio v rádiu, by se dalo říct, Sigala s Mnekem a jdeme na jedno netradiční výročí, podíváme se do kalendáře, svátky, narozeniny a tak dále, to jako budu míjet. Je spousta výročí, které nejsou v kalendáři napsané, ale oficiálně na netu třeba dohledatelný, že fakt se slavějí a že fakt existují. Takže byste se dozvěděli, že dneska třeba je světový den hadů. Pokud máte někdo doma hada, no tak jako dneska si můžou to udělat nějaký hadí mejdan, proč ne? A pak je tady ještě dva, nebo jsou tady ještě dva dny, které mě docela jako zarazily a má to svoje souvislost. Jedna, která je to den poznávání zákazníků, nevím teda úplně přesně, z čeho se to odvíjí, a pak Národní den třešní. Tak jsem se rozhodl, že by se to dalo dát dohromady a že by v těch supermarketech, kde se prodávají ty třešně za těch 140 korun za kilo, mohli vydat mezi ty zákazníky a mohli se s nima poznávat a mohli se jich zeptat, jak jim tahle ta cena za ovoce, který se dřív fakt jako škubalo na každém druhém stromě, tak jak jim vyhovuje. Já myslím, že by to byla docela dobrá oslava, ne?

0: Čtvrteční odpoledne má právě teď podobu 3:15 k tomu. Lehce předběhnu čas, podívám se už na zítra, na pátek, ale zůstanu jenom po ránu. A pokud budete poslouchat a vstávat s rádiem Relax, tak věřte, že naším ranním hostem bude zpěvačka Heidi Janku. S Danem si budou povídat o prázdninách, o dovolení a taky o pejscích. A pozor, hlavně nám Heidi přijela představit svoji novou písničku, která se jmenuje, a je to takové jako příjemné oslovení hned na ráno, Milé ženy. Tak nezapomeňte vstávat zítra s námi.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minuta po půl třetí, pojďme mrknout na dálnice, začneme asi u Pražského okruhu. Klasika od 3. do 5. kilometru ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, se tvoří kolony. Důvodem to je jednoduchý. Práce údržby, v podstatě jsou tam i různý uzávěrky, takže počítejte s tím, že v okamžiku, kdy se stáhne provoz do jednoho jízdního pruhu, tak je zle. Protože to samý vás čeká na okruhu i mezi 25. a 18. kilometrem, tentokrát ale ve směru na D1. Ta kolona, podle informací, by měla být drobátko delší, takže počítejte s tím, že si rozhodně postojíte. Mrkneme i na D5 mezi 112. a 111. kilometrem ve směru na Plzeň, jsou práce údržby, nebo tak tam podle mě jezdí sekačka. A levý jízdní pruh je uzavřený, takže i tam se to bude asi štosovat a ukončíme to celé na D1 na 340. kilometru ve směru na Brno. Stojí porouchané vozidlo, což by asi ani tak úplně nevadilo, ale je neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže očekávejte zdržení, protože se samozřejmě tvoří kolony.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Na přelomu let 98 a 99 český rádia v podstatě zařazovali tuhletu skladbu od Sašia, která byla jako taková vzpomínková na 90. leta, jako jednu z nejčastěji hranou zahraniční skladbu. Musím se teda přiznat, já jsem ji v té době úplně nesnášel, já ji nemusím teda ani dneska moc. Každopádně, co se týče 90, tak k ním patří. Navíc Sašovi přezdívali v té době německý George Michael. To mě taky trošičku jako vadilo, protože George Michael se s tímhle fakt jako nedá srovnat, ale co se dá dělat. Možná, že právě tady kvůli tomu si Saša zkoušel najít jako vlastní hudební cestu, nějakou trošku diametrálně jinou, a kromě těch popových hitů začal vlastně vystupovat tenkrát pod svým alter egem Dick Brave, se kterým zpíval rock'n'rollový klasiky ve stylu 50. let. Přiznám se, že když jsem tohleto někde zjistil, pak jsem si pustil přes streamování, že to už dneska jde všechno, tyhle jeho skladby, tak to bylo úplně jiný kafe. Zkuste si zadat Dick Brave a uvidíte, co nám vyrostlo nebo co se změnilo. Popový Saša. Bylo to úplně něco jiného a to se mi třeba líbilo.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: balíčka do Jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Na úplný závěr hodiny to byl Bear a teď máme 15. a na úvod téhleté hodiny máme zprávy s Bárou.
1: Ve středočeském kraji probíhají inspekce údržby a oprav silnic a v Neratovicích proběhne taktické cvičení a prověřování složek integrovaného záchranného systému. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj i o letních prázdninách pokračuje ve svých mimořádných inspekcích údržby a oprav silnic druhých a třetích tříd. Týmy se zaměřují na kvalitu odvedených prací, případné zjištěné vady pak řeší ve spolupráci s krajskou správou a údržbou silnic napřímo s dodavatelem. Od letošního jara pracovníci provedli v terénu přes 120 kontrol. Do konce roku chtějí prověřit celkem 250 míst po celých středních Čechách. Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Středočeského kraje v Neratovicích proběhne 23. července. Cvičení má za cíl prověřit, jak jsou záchranné složky připraveny na nečekanou událost s velkým počtem zraněných a jak v krizové situaci dokážou spolupracovat. Cvičení se budou účastnit hasiči, policisté, zdravotníci a jejich technika. Dana Šalamunová, mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje, nám řekne, jak obstály kontroly na dětských táborech.
3: Ve středních Čechách máme dosud ohlášeno 236 dětských letních rekreací s účastí 20 318 dětí. Na dětských táborech jsme dosud provedli 43 kontrol. Při nich byly zjištěny dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, konkrétně na ošetřovně chybělo umyvadlo a ve stravování dětí. Za zjištěné nedostatky jsme pak v této chvíli uložili jednu domluvu. Obdrželi jsme také jeden podnět, který je v řešení. Dosud jsme nezaznamenali výskyt infekčního onemocnění ani žádnou mimořádnou situaci.
1: Rozsáhlý požár budovy v baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Ode dneška opět využívají i výškovou techniku, ze které hasí žhavá místa na střeše torza objektu.
2: Sport.
1: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, v které se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Anatoli z Mercedesu, jehož náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních tří závodů stenčil z 68 na 25 bodů.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno až oblačno. Nejnižší teploty budou 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno, přechodně více oblačnosti. Dopoledne už bude většinou polojasné až oblačné a nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů.
0: Ale když jsi zmínila ty tábory, jezdila jsi na nějaký tábory jako takový?
1: No, jako
0: dítě nebo jako...
1: Jako dítě bohužel a díky bohu jako vedoucí potom.
0: Počkej, jako dítě bohužel, jako ty jsi chtěla a oni tě nechtěli pustit nebo co?
1: Ne, já jsem nechtěla, oni mě tam prostě tlačili. Co oni, rodiče to byli, řekněme jo. Si to na rovinu.
0: Tak jestli poslouchaj, tak jako je to jasný. Teď jim to můžeš konečně vrátit, ano. Ty jsi tam nechtěla, jo?
1: Nechtěla.
0: Ale zase na druhou stranu, jako k táborům patří takový ty letní lásky, jo? Tam to hodně často vzniká, co si budem povídat. Takže já nevím, jestli to není moc osobní, když se tě zeptám, jestli ses někdy zamilovala na táboře nebo...
1: Víš, já ti nevím, jo? Možná, ale já si nejvíc pamatuju, jak jsem vždycky někde plakala a bylo mi prostě smutno a nikdo pro mě nepřijel.
0: Až takhle, jako. Já myslím, že si tohle slyšej vaše, že teďka se fakt jako držej za nos a říkají si, že jsme tam tu holku tenkrát posílali.
1: No, neměli to dělat.
0: No jo, ale dneska už je pozdě. Život je prostě krásný.
6: Život je krásný, je na konci světa.
0: Pokud máte rádi Krištofy, tak si je zahrajeme už v téhleté hodince mezi 15. a 16. hodinou.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, pekář Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Na začátku července vydala Madonna svoje další album, pojmenovala ho Confessions 2. Navazuje přímo na album z roku 2005 Confessions of Dance Floor. Mimochodem, už jsem slyšel názor, protože samozřejmě už jsem si ho pustil několikrát, že je to furt to samý dokola. Na druhou stranu já vždycky dodávám, no tak když to funguje, tak proč jako v tom nepokračovat? Mimochodem, tahle ta skladba, která je zároveň novinkou Relaxády, jmenuje se Danceteria, je to taková jakoby přímá podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde vlastně na začátku 80. let Madonna odstartovala svoji hvězdnou kariéru. Tak i pro ní můžete hlasovat na www.radio.relax.cz. Je to na vás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme do ulic, konkrétně vyrážíme směr Slaný, dostal jsem dopravní SMS-ku a hned, jak se k ní dostanu, tak vám řeknu, o co v ní jde, vydržte chviličku, teď si to tady předsvaknu. Tak, je to tady. Ahoj, ve Slaném je zavřená lázeňská, policie tam nepouští a podpis je Pepa. Tak doufám, že je to lázeňská ulice, předpokládám. Děkuju za info, bylo to takový trošku na rychlovku. Každopádně počítejte s tím, pokud se pohybujete ve Slaném nebo někde poblíž. Pokud je ta lázeňská, pokud je to ulice, tak tam prostě nepouští policie. Z nějakého důvodu, zatím nevíme z jakého.

0: Život je krásný a Krištof, občas je to kvůli vašim dopravním SMS-kám takový trošku jako akčnější v tom studiu. Na druhou stranu, díky Pepanovi jsme se dozvěděli, že ve Slaném jsou dopravní problémy a já už jsem to tak jako doohledal, by se dalo říct. Lázeňská byla ulice, to je jasný, dokonce se tam stala dopravní nehoda dvou automobilů, takže proto tam policie nepouští. Tak kdyby náhodou stali někde okolo, divili se, tak už víte proč.
1: Relax. Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po půl čtvrté, z vlastní zkušenosti můžu říct, i když jsou prázdniny, tak tohle je taková krizová hoďka nebo krizový čas, kdy na silnicích se tvoří docela dost ucpávek, co si budeme povídat, takových těch lokálních, že nikde nic, najednou se to prostě všechno zastaví a vy projedete za 10 minut nakonec a zjistíte, že tam nic nebylo. Tak říká se tomu nějaký ten fantomův efekt, ale prostě to tak je. Každopádně v letních měsících dávejte pozor, v podstatě na všech dálnicích probíhá taková ta pravidelná údržba, sekání trávy, opravy, což znamená lokální zdržení. Na D1, to teda mluvím už teďka o něčem konkrétním, na 84. kilometru ve směru na Brno se stala nehoda. Je tam havarované vozidlo, je tam překážka na vozovce, jezdí se tam pomalejc. Je to havárie osobního auta. Na okruhu, konkrétně na 8. kilometru ve směru na Ruzyň, na D7 teda, je uzavřený tunel. Je tam vevnitř porouchaný vozidlo a to je vždycky problém, protože se musí samozřejmě odtáhnout, tak počítejte s tím, že tam asi pojedete hodně pomalu. A když už jsme u těch kolon, co se týče Pražského okruhu, tak od 4. do 7. ve směru na Ruzyň na D7 je kolona, mám tady teda poznámku 3 kilometry, já doufám, že je trochu menší, každopádně opačným směrem na D1 je prý dokonce ještě větší, okolo 6 kilometrů mezi 25. až 18. kilometrem, takže pevné nervy a kdyby něco, nezapomeňte, že máme pro vás linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Myslím si, že nic lepšího mě na závěr naší společné tříhodinovky nemohlo potkat. Tohle jsou Depešáci, Enjoy the Silence, taková moje srdcová záležitost. Tahle ta skladba už se hraje víc než 35 let, fakt že jo? Nikdy nechybí na koncertě, aspoň teda já jsem na všech koncertech, co jsem byl, jsem ji vždycky slyšel a mívá jeden z nejhlasitěji zpívaných refrénů, potom takový ty chorály, co se dělají. Od roku 90 zazněla na živých vystoupeních Depešáků více než 1500krát, to jsem nepočítal, já to mám ze statistik a patří vlastně vůbec mezi nejhranější skladby kapely Depeche Mode. Dave Gahan, možná si vzpomenete na ten videoklip k téhleté skladbě, přiznal někde v nějakém rozhovoru, že při natáčení klipu, protože já jsem tenkrát říkal, že to muselo být docela fuška, když chodil v tom královském plášti s tím lehátkem skládacím a tak dále, přiznal, že to bylo fakt jako hodně těžký. Možná, že právě tahle kombinace vytvořila takovou tu jednu z nejikoničtějších podob hudebního videoklipu všech dob. A tak nakonec to nejlepší.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: vůbec.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: How do you describe a feeling?

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Použité injekční stříkačky a jehly nejsou běžným odpadem. Kladno situaci řeší a na Ohři bude v budoucnu druhá největší přehrada, která bude účelová. U dalších zpráv vás vítá Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Statutární město Kladno pokračuje v rozšiřování sítě speciálních sběrných nádob Fixpoint. Nově přibyly další tři schránky, kterých je nyní na území města celkem 13. Městská policie Kladno zároveň připomíná, že každá bezpečně odložená stříkačka znamená menší riziko pro děti, dospělé i zvířata. Na řece Ohři by měla v budoucnu vyrůst druhá největší přehrada v Česku. Vodní nádrž u Kryr na Lounsku má pomoci hlavně se zásobami pitné vody a ochranou před suchem. Realizace bude stát miliardy korun. Stavba je zatím na začátku příprav. Mluvčí města Mělník Zuzana Benišková nám řekne o uzavírce v Bezručově ulici.
3: Na 3,5 týdne uzavřela část Bezručově ulice na Mělníku. Důvodem je napojení na vodovod a kanalizaci nových bytových domů zahrady Mělník, které se v této lokalitě staví. Řidiči musí jet objížďkou, která je dlouhá 2,5 kilometru. Uzavírka neplatí pro autobusy, PIT a záchrannou službu.
1: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, v pátek výrazně vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 63 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 41 korun. Vyplývá to z informací, které dnes vydalo Ministerstvo financí.
2: Sport.
1: Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historický nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Na Kladně aktuálně měříme 27 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav vydal pro středočeský kraj výstrahu silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm pro páteční a sobotní den. Já se s vámi dnes loučím a budu se na vás těšit zítra.
0: Zase mi nikam moc rychle neutíkej, já tě musím zase opět vyspovídat, protože se vidíme po dlouhé době, veď zase tady spolu.
1: No, po týdnu.
0: Po týdnu, krásný.
1: Jenomže ono se to zdá jako nekonečný, než my se vidíme vždycky.
0: No hlavně o ty prázdniny, no. Ono to nějak jako pomalej všecko utíká, ale mě docela jako hrozně baví ta předpověď na ty bouřky. U nás prostě jako tam, kde bydlím, tam prostě maximálně dneska v noci pršel, ale jinak nic.
1: U nás taky nic. Přitom já už se tak měsíc těším na takovou tu pořádnou letní bouřku. No. A ono furt nic?
0: A pořád něco. Tak doufujeme, že dneska něco přijde. No ale hudebně rozhodně přijde One Republic. Jarka Poláková, těžce 16 až 19.
5: Relax Radio.
2: Jarka Poláková. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Dneska slavíme Světový den špenátu. No a přiznejte se, když se řekne špenát, kolik z vás si hned vybaví takovou tu školní jídelnu a nějakou zelenou hmotu zvláštního tvaru, barvy, kterou jsme tehdy jedli spíš z povinnosti než z lásky. Přitom je to vlastně neuvěřitelně univerzální surovina. Taková klasika, špenát s bramborem nebo s vajíčkem, anebo sekaná, ale tím to samozřejmě rozhodně nekončí. Dneska se dává například i do těstovin, lazaní, do slaného koláče, občas i špenátové palačinky, risotto a dalších věcí, kam by se ten špenát mohl dát. No a pokud máte doma děti, zkuste je malinko trochu přelstít, protože přeci jenom oni jsou ti, kteří ten špenát moc nemusí. Je to tak, jo. Vím, že se špenát dává do domácích noků, mafinů anebo do pomazánek. Získají vitamíny a ani si nevšimnou, že snědli něco zeleného. No tak mi pojďte napsat na 606-736-736, jaká je vaše nejoblíbenější pochoutka právě z toho úžasného zeleného špenátu.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa se blíží k velkému finále. O titul se v neděli 19. července od 9 hodin večer utkají Španělsko a obhájce prvenství Argentina. Zápas se odehraje na stadionu MetLife v New Jersey a vůbec poprvé v historii světových šampionátů nabídne také velkou poločasovou show po vzoru amerického Super Bowlu. Ještě předtím je na programu utkání o bronz. V sobotu od 11. večer se proti sobě postaví Francie a Anglie. Oba zápasy můžete sledovat živě a na Nova Action nebo prostřednictvím platformy OnePlay. Tak já doufám, že bude koukat a fandit, protože tohle je prostě, to bude luxusní fotbálek.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: Dneska máme 16. července a svátek slaví kdo? No Luboš, všichni Lubošové, všechno nejlepší. A pojďme si říct něco o tomhle tom krásné jméně. Je to, mohla bych říct, že slovanským původem je toto jméno a vzniklo jako zkrácená podoba jmén Lubomír nebo Luboslav a úplný základ je ze staroslovenského slova ljub, tedy milý, příjemný nebo milující. Není divu tedy, že o Luboší se říká, jsou přátelští, společenští a mají smysl pro humor. Znám jednoho Luboše a úplně to na něj sedí. Zároveň tento člověk bývá cílevědomý a umí dotahovat věci do konce. Jsou to lidé, kteří se nebojí převzít zodpovědnost a často se jim daří v podnikání, ve sportu nebo ve vedoucích funkcích. Jen občas prý mají potřebu mít poslední slovo. Ale kdo z nás ji nikdy nemá, že? No tak já přeju Lubošovi dodrmal všechno nejlepší k svátku a teď už jdeme na dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. července. Tento den roku 1746 se narodil Giuseppe Piazzi. Právě on objevil první asteroid. 16.7. ovšem roku 1872 se také narodil norský polární badatel Roald Amundsen. Roku 1952 přišel na svět v Egyptě bubeník kapely Police Stuart Copeland. O rok mladší je herec Mickey Rourke. Ročník 1978 je TJ, jeden z kapely 3T a synovec Michaela Jacksona. V roce 1935 byly v Oklahoma City v Americe instalovány první parkovací hodiny. Roku 1661 vydala Bank of Stockholm první bankovky v Evropě. 16. červencový den 1980 byl nominován Ronald Reagan republikány na funkci amerického prezidenta. V 88. seženil herec Michael J. Fox a shodou okolností také hokejista Wayne Gretzky. 16.7.1994 vystoupili v Los Angeles společně tři slavní tenoři Plácido Domingo, Luciano Pavarotti a José Carreras. Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
5: Ekokom.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Jelikož se nám víkend blíží a obrázněnách je to samá slavnost, festival a tak dále, máme tady pozvánku na koncert totálního nasazení v Pavlíkově. Právě v pátek 17. července od 19 hodin vystoupí i kapely Zakázané ovoce a Dilemma in Cinema. Kde se tohle koná, je na fotbalovém parku v Pavlíkově. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket nebo na místě. Možnost stanování, pokud to zrovna přeberete s alkoholem. No a další pozvánka je na koncert Pokáče, pátek 31. července, Přírodní divadlo Dogzy u Kladna. Vstupenky si můžete zakoupit na gooutout.cz. No a teďko samotná pozvánka od Pokáče.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

Jak už jsem dneska říkala, tak dneska máme Světový den špenátu a já tak jako podle těch vašich zpráv usuzuji, že existují snad jen dva typy lidí, kteří špinát milují a ti, kteří dodnes obdivují školní jídlo z celoživotního traumatu. No a pak je to takový ten Pepek námořník, jestli si ho všichni pamatujete, ten je po jedné plechovce špenátu dokázal zachránit celý svět, porazit úplně každýho padouka, který se mu připletl do cesty a ještě zapůsobit na olivy. Určitě si to pamatujete, tento úžasný seriál. Když si dám špenát já, tak maximálně zvládnu vynést koš a pochválit se, jak zdravě jím. Ale ruku na srdce, špenát si trochu napravuje pověst. Dneska ho najdete v burgerech, v těstovinách, na pice, v tortilách nebo třeba i v domácím pestu. No a čím dál víc lidí zjišťuje, že problém nebyl ve špenátu, ale v tom, jak nám ho kdysi naservírovali. Tak vy pokračujte dál, pište mi na 606-736-736, jestli jste změnili na špenát názor, a nebo prostě pořád je to pro vás takovej ten jídelní děs.

Milí posluchači, napadla mě taková věc, jelikož za chvilku budeme mít zprávy o počasí. Pojďte mi napsat, odkud posloucháte a kolik vám teďko ukazuje teploměr. A hlavně, jestli už u vás bouří nebo prší, a nebo je zatím takovej ten klid a jen čekáte, kdy to přijde. Pište mi na WhatsApp nebo SMS 606 736 736.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme minutu po 17. a před námi je počasí.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Zítřek začne ještě poměrně klidně, bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a ráno se mohou hlavně v západní polovině Čech objevit ojedinělé přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se ale bouřková činnost rozšíří na většinu území a některé bouřky mohou být i silné. Teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě se mohou vyšplovat až k 32 stupňů. Mezi 17. a 18. hodinou budeme samozřejmě řešit, co jiného než náš oblíbený špenát, který všichni milujeme. No a samozřejmě spousta další muziky, jako je například Petr Bič projekt. Hey now, já jsem tady pro vás a doufám, že ladíte pořádný pecky.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: na řadě je teďko právě anketa Relax v ulicích a vyzkoušíme si teď, jak dobře znáte česká města. V dnešní anketě Relax v ulicích jsme se vydali mezi lidi s otázkou, která na první pohled vypadá jednoduše, ale ne každý si s ní poradil. Ptali jsme se, kolik obyvatel má město Louny a ve kterém kraji leží. Musím říct, že padaly nejrůznější typy. Někdo byl hodně blízko, někdo si Louny představoval úplně někde jinde. Tak schválně, jak byste odpověděli vy. Pojďme si poslechnout, co nám řekli lidé v ulici.
1: Relax v ulici.
2: Louny? To vůbec nedokážu, 10 000 v Ústeckým.
3: Myslím si, že Louny mají kolem 25 000, nejsem si úplně jistý, a myslím si, že se nacházejí ve středočeském kraji.
4: Kolik mají počet obyvatel Louny, to nevím, třeba kolem 1000 obyvatel, to bude asi možná víc, ale nevadí, a nacházejí se možná ve středočeském kraji.
5: Louny budou mít 85 000 obyvatel.
6: Tak to vůbec nevím, budu typovat 50 000 a je to na severu Čechách. Severní Čechy.
2: 20 000 obyvatel?
3: Louny mají 15 000 obyvatel, řekl bych, a nacházejí se v Ústeckém kraji.
0: Tak to byly vaše odpovědi a já musím říct, že někteří z vás byli blízko, samozřejmě, ale správná odpověď je, že Louny mají přibližně 18 000 obyvatel a najdete je kde? V Ústeckém kraji. Zhruba mezi Prahou a Mostem leží na řece Ohři. A musím říct, že Louny jsou bohaté svou historií, krásnými hradbami, například chrámem svatého Mikuláše a také tím, že jsou vstupní branou do Českého středohoří. Já to musím vidět, protože jsem se tam narodila a je to opravdu nádherné město. No takže ty, co jste odpověděli správně, gratulujeme a pokud ne, tak zase víte o něco víc a za chvilku budeme pokračovat dál na Relaxu další muzikou a dalšími zajímavostmi.
1: Prázdniny s Relaxem.

Před námi jeden z největších hudebních fenoménů 90. let. Je to projekt Enigma a skladbu se dnes, kterou vlastně odkazuje na, určitě jste všichni viděli film Markýze 10, takže přesně tady na to toho člověka ta písnička je. A víceméně v téhleté skladbě uslyšíte úžasný šepot německé zpěvačky Sandry, která byla právě tehdejší manželkou tvůrce projektu Michaela Cressua. Právě spojením gregoriánských chorálů, elektroniky a jejího hlasu udělalo téhle písničky celosvětový hit. Tak jdeme si připomenout Enigma a Sandra a Sadness.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Ta se nám konečně rozjela taková naše malá počasová hlídka. Děkuju za zprávy. Tak třeba Honza z Kladna píše: Jarko, u nás je pořád 28 stupňů, z Duby se dal krájet, ale bouřka nikde, jen čekáme, kdy to přijde. Martina z Berouna hlásí: právě se zatáhlo, spadlo pár kapek, slyšíme hřmění, teplota spadla na příjemných 23 stupňů a ozval se i Milan z Rakovníka, máme 26 stupňů, fouká slabší vítr, ale zatím ani kapka, za to pes už se schoval pod stůl. Tak asi něco těší. No a nejvíc mě pobavila zpráva o

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak máme tady rychlo informace. Dálnice D5, 4. kilometr až 0. Tam si postojíte ve směru na Prahu zhruba 6 minutek. Dále samozřejmě za sjezdem z Plzně, z Plzeňské, tam si postojíte zhruba 2 minutky. No a v opačném směru je to zhruba také 4 minuty na okruhu směrem na Ruzeň. No tak já myslím, že to chce jenom pevné nervy a jezdit hlavně s opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Milí posluchači, máte taky takový seriál, u kterého si řeknete, že vlastně jenom jeden díl a potom najednou zjistíte, že jsou to několik seriálů za sebou, že třeba koukáte do 3 do rána. Něco podobného se stalo teďko, začala jsem koukat na jeden korejský seriál, jmenuje se My vás naučíme a musím říct, že mě úplně pohltil. Říkala jsem si, že se podívám pouze na první epizodku a najednou jsem potřebovala samozřejmě vědět, jak to dopadne. No takže večerní plány byly zrušené a televizka vyhrála. No a teď jsem zvědavá na vás, jaký seriál mi doporučíte, popřípadě jste právě nedávno zhlédli, že se vám to tak líbilo, že prostě jste nemohli od té televize odejít, ať už je to detektivka, komedie, romantika, anebo třeba ta korejská tvorba, jako byla u mě. Napište mi na WhatsApp nebo na SMS 606-736-736, třeba právě díky vám objevíme další seriálový poklad, i když, nevím, možná působíme, nechceme asi možná probdít několik nocí, ne? No tak třeba nemusíme se na to podívat.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Častěji už tam bude.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Tak já tady mám trošku zpráv, které jsem si připravila ohledně tématu seriály, na které rádi koukáte. Karel Skladná píše, Jarko, u mě pořád vedou staré české seriály. Když dávají malý pitaval z velkého města, tak přepínat nebudu. Ty příběhy mají atmosféru, kterou dnešní seriály podle mě jen těžko dohánějí. Musím říct, že malý pitaval z velkého města mě taky moc baví a mám pocit, že teď je zrovna na jedné, jestli se tomu říká platforma, teď přesně nevím, ale tam jsou vlastně všechny ty díly. Sebou, takže já to mám třeba, když žehlím, tak si to pustím. A pak ještě poslední zpráva Jana z Rakovníka píše, já jsem asi stará škola, miluju ženu za pultem, kdykoliv jí opakuj, stejně se podívám. Připomíná mi dětství a babičku, která ten seriál nikdy nevynechala. Žena za pultem, no, tak taky jsem měla období, kdy teda jsem ten seriál na to koukala, ale je fakt, že prostě není na ty dnešní moderní, mám je ráda, ale ty staré také nezavrhnu. No tak pište dál 606 736 736, jaký máte oblíbený seriál?

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší.

0: kousíček po 18. hodině a před námi počasí.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí.
0: Jestli plánujete odpoledne nebo večer být venku, vyplatí se sledovat vývoj počasí. Přes den bude teplo většinou mezi 25 a 30 stupni. Na jižní Moravě až kolem 32 stupňů. Právě horký vzduch ale vytvoří podmínky pro bouřky, které se během odpoledne objeví na většině území. Mohou být doprovázené přívalovým deštěm, menšími kroupami i silnějším větrem. Před námi poslední společná hodinka a budeme pokračovat v našich typech na seriály nebo na nějaké filmy, ale hlavně hudebně. Je tady skupina Jelen, Ještě jednu noc.
4: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zastavit.
0: Věřím, že se máte na co těšit, jak hudebně, tak i zprávařsky. Hezký večer všem.
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

Tak jestli už pomalu plánujete páteční ráno, tak pro vás mám skvělý tip. Už zítra v pátek 17. července bude hostem Dana Adama, skvělé naladěná zpěvačka Heidi Janku. Povídat si budou o prázdninách, letních dovolených, ale také o pejscích, kteří Heidi dělají velkou radost. A chybět nebude ani hudba, představí vám svou novou písničku Milé ženy. No a mám pro vás ještě jednu takovou malou otázku. Když se řekne Heidi Janku, jaká písnička se vám vybaví jako první? Je to třeba ta legendární, když se načančám, když se načančám, když se načančám, a nebo máte úplně jiného favorita? No tak zítra ráno si naleďte Dana Adama a jeho povídání s Heidi Janku. Věřím, že to bude pohodové letní ráno plné muziky, zajímavého vyprávění i dobré nálady na Rádiu Relax. Relax.

0: před námi jedna z těch písniček, která vysloveně voní létem. Madonna v roce 89 vydala hit Cherish, který se objevil na jejím legendárním albu Like a Prayer. Je to optimistická skladba o lásce a radosti ze společných chvil a zajímavostí je, že inspirací jí byl i Shakespeareův příběh Romeo a Julie. Videoklip natočil slavný fotograf Herb Ritz a dodnes patří mezi nejikoničtější černobílé klipy své doby. Tak si pojďme připomenout pohodovou letní náladu. Tohle je Madonna, Cherish the Joy.
1: Relax, největší hity

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ecocom.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Milí posluchači, já bych se s vámi podělila ráda o jednu historku, která se mi stala včera. Vzpomněla jsem si na to, když jsem uváděla skladbu od Madony Cherish, kde teda skladba pojednává o Romeo a Julii. Můj syn přišel za mnou včera do koupelny a říká mi, mimochodem jde do 7. třídy. Mami, prosím tě, myslíš, že bys mi mohla objednat knížku od Shakespearea Romeo a Julie? Tak jsem se tak na ně podívala, říkám, na proč ti mám jako objednat, proč ji chceš číst. No víš, nám paní učitelka říkala, že až budeme maturovat, tak jako tam to dílo je. Já říkám, no, jdeš do 7. třídy. No to nevadí, já bych si ji přečetl teďko a pak bych si ještě jednou připomněl. No, tak jsem si v tu chvíli tak uvědomila, co já jsem dělala ve 13 letech. No, rozhodně jsem nepřemýšlela nad tím, jak rychle budu číst chatbook k maturitním tématům. No tak asi tak, nevím, jestli máte doma taky takhle děti, kteří rádi čtou Shakespearea, Romea a Julie, pokud ano, tak mi napište a ráda si budu říkat, že asi jsem byla trošku jiné dítě. No, jedeme dál, Point Break and písnička You.
1: Relax. Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Protože nám dohrál Michael Jackson a Justin Timberlake a my jdeme zpátky k vašim tipům na seriál nebo nějaký film. Vybrala jsem si ze zpráv seriály, který jsem třeba částečně viděla, abych o nich když tak mohla něco říct, ale třeba Monika Sloan píše, mě úplně dostal seriál Wednesday. Pustila jsem si jeden díl a nakonec jsem měla za víkend hotovou celou sérii. Taky jsem koukala na nějaký ty díly, ale úplně mě to nenadchlo. Jedeme dál, Martin ze Slaného. Za mě jednoznačně Stranger Things, to je seriál, který mě fakt nepustil. Říkala jsem si ještě jeden díl a najednou byly tři ráno. Tam mám pocit, že ten poslední díl vyšel přímo na Silvestra a že byl závěrečný a že trval asi dvě hodiny, jestli si teda správně pamatuju, ale taky jsem úplně všechny díly nezhlédla. No a poslední, Lucie Skralupy, já jsem propadla filmu 365 dní. Vím, že je to spíš romantické drama než klasický film, ale ten příběh mě úplně vtáhl. 365 dní tam furt na mě jako bliká, ale nevím, nejsem typ tohoto žánru. Kdo by to do mě byl řek, vidíte. Robin Schulz, One More Time.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

Tak zítra je Národní den loterie, takže je docela dost možné, že si půjdu koupit asi nějaký ten los. Člověk přece musí dát štěstí šanci. No a kdyby náhodou přišla ta pohádková výhra, tak vám slibuju, že v úterý se do rádia vrátím. Jen třeba, nevím, přejedu o něco lepším autě, ale ne. Dneska mě zároveň zaujalo, že červenec je měsícem výzvy bez plastu. A když se doma podívám do našeho koše na plasty, tak mám někdy pocit, že vyrábíme plasty snad na směny. Kelímky, folie, sáčky, lahve. Člověk sotva jeden pytel vynese a už je tam další várka. No a přijde mi, že je to rok od roku horší. Dřív jsme si koupili okurku a dneska, když si koupím okurku, tak je zabalená, pak ještě přebalená a nakonec mám pocit, že si doma rozbaluju vánoční dáreček. No tak nevím, snažíme se doma samozřejmě ty plasty omezovat, ale je to čím dál tím těžší. No, nebudeme se dál kolem toho radši točit, protože to je takové věčné téma. A před námi písnička Plastic Box. Takhle.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: 19 hodin a jdeme si říct, jaké nás zítra čeká počasí.
1: Relax Radio.
0: Zítra to bude trošku divočina, sice ze začátku typicky letní scénář, nejprve teplo, ale později bouřky. Přes den bude oblačno až polojasno, ale odpoledne a večer dorazí na většinu republiky bouřky, místy i velmi intenzivní. Meteorologové upozorňují, že mohou přinést přívalový déšť kolem 40 mm, menší kroupy a nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Takže pokud se chystáte ven, je dobré počítat s tím, že počasí se může během krátké chvíle výrazně změnit. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu, ale jistě loučit a popřát vám krásný víkend. Doufám, že nebude tak moc propršený, jaká je předpověď, ale hudebně se máte na co rozhodně těšit. Sofie, Right Beside You, mějte se krásně.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
5: Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,3

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle, od pondělí

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Relax Radio. Relax.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 17. července. Ročník 1952 je herec, záchranář a něco jako zpěvák David Hasselhoff. Tento den v roce 1970 také přišla na svět Mandy Smith, bývalá manželka Billy Wymana z Rolling Stones. Přesně o 12 let mladší je Natasha Hamilton z Atomic Kitten. V roce 1775 začala fungovat první vojenská nemocnice. Roku 1841 začal v Británii vycházet první humoristický magazín. Po 9 letech vyfotili v observatoři první hvězdu. 17.7.1879 otevřeli na Havaji první železniční trať. Psal se rok 1968, když kreslený film skupiny Beatles Yellow Submarine měl premiéru v Londýně. Tento den roku 1974 dostal John Lennon nařízení od amerického imigračního úřadu, aby do 60 dnů opustil Spojené státy a na den přesně po roce se rozvedl Ringo Starr. Relax Radio.